0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,5

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
1: Justy a Sam Harper. Just a little.
0: Druhé místo.
1: Madonna, Danceteria.
0: První místo.
1: Slávek Fam a Pauli Garant. Chci si být jistý.
0: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relaxáda.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax. Ležíme zrastený

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA. Tady je doma.
0: Největší hity. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 15. srpna.
0: Roku 1769 se na Korzice narodil muž, který se nesmazatelně vepsal do dějin celé Evropy. Francouzský generál a císař a jeden z největších vojevůdců v historii lidstva, Napoleon Bonaparte. Roku 1839 se narodil Antonín Petrov, zakladatel proslulé továrny na výrobu klavíru v Hradci Králové. Zemřel roku 1915. Ročník 1972 je Mikey Graham, člen irských Boyzone. Tento den zemřela v roce 1845 v Litomyšli česká spisovatelka Magdalena Dobromila Retigová. Roku 1914 byl otevřen panamský průplav spojující Atlantický a Tichý oceán. Roku 1953 se narodil herec a moderátor Jan Kraus.
2: No tak k tomu to spělo, proto to je...
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Beatles odehráli tento den roku 1965 koncert v New Yorku na stadionu, kde si Brouky přišlo poslechnout tehdy nevídaných 56 000 lidí. Roku 1967 se narodil Adam Jauš, člen slavných Beastie Boys. O dva roky později začínal prvním dnem legendární třídenní festival Woodstock. Navštívilo jej víc než 500 000 lidí. Roku 1972 se narodil americký herec Ben Affleck, držitel Oscara za scénář k filmu Dobrý Will Hunting. Roku 1991 odehrál Paul Simon volně přístupný koncert v New Yorku. Do Central Parku si ho přišlo poslechnout 750 000 lidí. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country Večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: Los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená 10letá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Relax Radio.
7: Relax Radio.

0: What do you think, Goon Rock? Are you ready?
1: A je to tady, máme 10 hodin a k tomu ještě 2 minutky.
2: Relax Radio.
1: Dneska nás čeká opět další horký letní den, teploty dosáhnou 32 až 36 stupňů Celsia, přičemž bude jasno až skoro jasno, večer od západu se sem tam zatáhne, ale jenom na polojasno. Teplo bude také zítra, když zítra by občas mohlo sem tam někde sprchnout, no ale v pondělí to má pršet trochu víc a zároveň se také ochladí, i když pořád ty teploty budou letní a budou se pohybovat lehce pod 30. Co jsem si pro vás nachystal, tak třeba jeden mobilní telefon, který si zavolal sám pomoc. Co se mu stalo, tak to si řekneme za malou chvíli, ale budeme si taky hrát. Já myslím, že tohle je skvělý song, pokud chcete někoho požádat o ruku, což může být hodně romantické. A pokud nechcete někoho požádat o ruku, no tak si prostě užijete Bruna Marse a jeho Marry You. Jinak, kdybyste si náhodou chtěli vzít nějakou Hanu, tak ji nezapomeňte také dneska popřát k svátku, protože všechny Hany a Haničky slaví své jmeniny právě dnes, 15. srpna.
3: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Když vám spadne mobilní telefon do čaje, tak co se stane? No, možná si říkáte, že přestane přeci fungovat, protože ta voda, tekutina, že jo, a elektronika, to nejde moc úplně do sebe. Jenomže ne vždycky to tak je, ono, ty telefony jsou zase dělané tak, že trošku vody prostě vydrží. No a v Jindřichově Hradci se o tom teďka přesvědčila jedna žena, které totiž spadl čaj, telefon do čaje, samozřejmě, aby čaj spadl do telefonu, jako to by se asi taky vlastně mohlo stát, že byste si ten telefon polili. No a co se nestalo? Ten telefon nejenom, že nepřestal fungovat, už nefungoval asi úplně optimálně, ale sám poznal, že je v nouzi a vyslal nouzový signál. Prostě jednoduše zavolal si o pomoc, vytočil tísňovou linku. Policisté přijali zprávu, že tedy jedna žena, nebo že jedna osoba je v nouzi. Vyrazili na místo, to znamená na ty souřadnice, které telefon udal. No, pak se zjistilo, že ve skutečnosti v nouzi žádná osoba není, ale pouze ten telefon. Tak, nakonec to tedy dobře dopadlo, ale je vidět, že všechny ty funkce, které mají nám zpříjemňovat život, kdy telefon, pokud to vyhodnotí, že máme nějaký problém, tak sám zavolá pomoc, můžou prostě občas trochu zklamat a vyvolat nějaký falešný poplach. Na druhou stranu asi lepší, když je sem tam nějaký falešný poplach, než aby v případě, že se fakt něco vážného stane, tak to pomoc nezavolalo. Apropo, někteří měli problém letos v zimě, nebo nejenom letos, ale i v předchozích letech, když právě měli sebou chytré telefony, chytré hodinky a podobné věci na sjezdovce, dělali různý brejkule, skákali třeba na lyžích nebo na snowboardu a některé ty pohyby jejich zařízení také vyhodnotilo jako nehodu, jako nějaký problém a poslalo hnedka zprávu záchranářům. Tak bacha na to, pokud používáte tyhle ty chytré věci, aby se nestalo, že kvůli vám budou muset zbytečně výjíždět záchranáři a třeba se nedostanou včas k tomu, kdo opravdu pomoc potřebuje.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Jedna zpráva o dění u nás v regionu. Včera večer havaroval 35-letý řidič u Lochovic. Ve vysoké rychlosti narazil do stromu, utrpěl těžká zranění a skončil ve fakultní nemocnici v Motole. Policie vyšetřuje příčiny nehody. Tak tolik jedna neúplně příjemná zpráva z našeho regionu. Konkrétně se to stalo u Lochovic přibližně někdy v 6:30 večer.
1: Relax Radio. Relax Radio. If

0: Kaufland. Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
3: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
2: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
3: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
2: Více informací v restauracích KFC.

0: Já tu mám pro vás dneska pozvánku do Koněpruských jeskyní. Ty patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější jeskyní systémy v České republice. Nacházejí se v srdci chráněné krajinné oblasti Český kras nedaleko Berouna. Jsou známé nejen svou krásou a unikátní výzdobou, ale také výjimečnými archeologickými a paleontologickými nálezy. Pokud tedy chcete vyrazit do Koněpruských jeskyní, tak teď v srpnu mají otevřeno každý den, tedy nejen o víkendech, ale i v týdnu od pondělí do pátku, vždy od 8.30 do 17 hodin. A pozor, nezapomeňte na teplé oblečení, nebo to zároveň můžete brát jakožto pozvánku, jak se příjemně ochladit, protože v jeskyních je teplota kolem 10 stupňů Celsia. A to si myslím, že v tomto horkém dni vůbec není k zahození.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud se blížíte po dálnici D7, tedy od Chomutova do Prahy, tak počítejte s tím, že těsně před Prahou to trochu vázne. Je tady kratší kolona zhruba na 2. kilometru, takže vlastně těsně před letištěm. Další komplikace potom jsou na dálnici D1, klasika kolem Mirošovic, je to směrem na Brno. Tady taky počítejte se zpožděním. Naopak v celku plynule to teďka jede na Pražském okruhu, když samozřejmě je tady trochu hustší provoz v některých úsecích, ale není to tak, že byste vyloženě stáli. No a potom ještě tady máme problém na jižní spojce, tady je docela hustý provoz ve směru k Europarku od Spořilova, tedy vlastně od připojení dálnice D1. Tady počítejte také se zdržením. Já vám přeji každopádně šťastnou cestu a ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a taky zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M.Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M.Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Relax Radio. Relax Radio.

0: Tatrách přibývá zásahů, kde musí horská služba jít třeba za někým jenom proto, že je unavený a přecenil svoje síly. Tyto problémy se ale dějí i v českých horách. Dost často jsou na vině vybité baterie elektrických kol. Někdo prostě vyjede na výlet, moc si nehlídá ten dojezd a ve chvíli, kdy mu dojde baterka, tak najednou zjistí, že prostě nemá sílu dojet zpátky. A to kolo navíc je docela dost těžké právě kvůli tomu, že tam je ten motor a ta baterka, takže na normálním kole by to možná nějak dal, ale bez toho normálního kola nebo bez toho prostě, aniž by ho někdo sundal, stáhl, tak má velký problém. Případů přibývá, v Tatrách se sice vypráví na Slovensku, že Češi jsou těmi nezodpovědnými, kteří vychází na túry ve špatném oblečení, v nevhodnou dobu a tak dále a tak dále. Nicméně teďka vyšla taková statistika, tam se zjišťuje nebo ukazuje, že samozřejmě pořád mezi těmi, koho je potřeba zachraňovat, vedou Slováci a potom také Poláci. Co je ale možná dobré vědět, že zatímco v českých horách, když se vám něco stane, jedno jestli v Orlických, na Šumavě, v Krkonoších, v Krušných, kdekoliv, tak horská služba pro vás přijede a nic vás to nestojí, protože ten zásah a provoz horské služby platí stát. Tak na Slovensku si musíte zásah horské služby zaplatit. To samé potom platí třeba také v Alpách. Dá se tomu samozřejmě předejít, jednak tím, že se chováte zodpovědně a pak také tím, že máte pojištění. Potom ten zásah zaplatí pojišťovna. No já se přiznám, že jsem včera byl v Alpách, procházel jsem se kousek od Salzburku, říkal jsem, že taková obyčejná pěšinka, ale bylo to tak strmé a byly tam takové malé kamínky, po kterých to neskutečně klouzalo. A párkrát jsem spadnul a teď jsem si říkal, tyjo, a jestli si tady zlomím nohu, tak mám docela problém. Sice jsem měl nějaký pojištění, ale víme, jak to s těma pojišťovnama je. Možná by to vyhodnotili jako rizikový sport, i když jsem jenom šel pěšky a třeba bych měl problém, kdyby mě musela někde sundávat horská služba, co já vím, pomocí vrtulníku.
1: Relax Radio. Relax Radio.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Je tu 11. hodina.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Teploty je 32 až 36 stupňů Celsia, nás dneska čekají, přičemž obloha zůstane jasná. K večeru se může od západu sem tam objevit nějaký mráček, ale zatažen rozhodně nebude, čeká nás spíš polojasno. Teploty v noci také budou docela dost vysoké, takže meze nebudou asi úplně studené, protože teploty v noci klesnou na 19 až 15, ale pozor, v údolích tam bude chladněji, a to až 12 stupňů Celsia. Podíváme se na spodní prádlo. Otázka spodního prádla a hotelů nás bude zajímat v této hodině. Kde všude jsou lidé schopní si prát svoje trenky a kalhotky, když cestují a přespávají v hotelech? Tak to vám řeknu, no možná... Možná budete překvapení. Já jsem taky byl překvapený, když jsem to zjistil. K tomu všemu si zahrajeme... Monkey Business a jejich My Friends už za chvíli tady na Relaxu. Jinak máme sobotu 15. srpna, to znamená, že dneska svůj svátek slaví Hany. Tak milé Hany, všechno nejlepší.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle byl song od Jennie Kim, což je korejská 30-letá zpěvačka a byla to její novinka, která se jmenuje Less Than a Lover, tedy méně než milenec. A ten text pojednává o takovém zvláštním vztahu ženy k muži, a to sice o tom, že chce něco víc než kamaráda, ale zároveň méně než milence. Zpívá tam, že jako ty dostáváš ode mě víc než ostatní, ale přesto nebudeme milenci. Já myslím, že to je krásný song, který vystihuje to, jak prostě řada žen, jak si má takový složitý vztah k mužům a my muže jsme z toho takový jako dost, řekněme, zoufalí a nešťastní, protože buď to se holka vám líbí a jste jenom kamarádi, jste v té takzvané friendzóně, to je fakt jako blbý, prostě jste kamarádi, vy byste jí chtěli a ona vám vypráví, jak se zamilovala a skvělý a vysvětluje vám, že je to mnohem víc a lepší, když jste kamarádi, než kdybyste spolu něco měli. No nebo jste teda milenci, to je docela dobrý, a nebo máte takovýhle divný vztah, kde vám dotyčná řekne, jako seš vlastně víc než kamarád, ale pořád tam chybí to důležitý. To, že prostě jednoduše je to všechno jenom v takové virtuální, mentální úrovni a chybí tam, řekněme, takové to tělesné kamarádství. No, já myslím, že je hezké, když má člověk nějakou nadstandardní kamarádku nebo kamaráda, ale o tom asi tahle ten song není. Prostě jednoduše vztahy jsou fakt složitý. Já doufám, že vy žádný složitý vztah nemáte, že to máte na pohodu, užíváte si s jedním, se dvěma, se třemi partnery, jak to komu vyhovuje, a máte také krásný den, krásnou sobotu. No a když jsme u těch partnerek, tak všem hanám přeju všechno nejlepší k svátku. Mrk, mrk.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dovedete si představit, k čemu všemu se dá použít takový kávovar? Co třeba vyprat si v něm kalhotky nebo trenky? Teď si možná klepete na čelo, jenomže on se dělal takový průzkum, co lidé dělají na hotelových pokojích, jaké neřesti mají hoteloví hosté. Kromě toho, že si samozřejmě běžně berou ze švédských stolů jídlo, že třeba když potkají na chodbě takový ten vozík, co v něm personál doplňuje mídla a podobné věci, tak si prostě nějaké to mýdlíčko také vezmou, řekněme takhle jako hezky, jemně, prostě jednoduše ho ukradnou. Tak další věc, která se děje, je, že v kávovaru mejou nebo perou spodní prádlo. Proč to dělají? No, dělají to z jednoho prostého důvodu, pokud je někdo víc dní na cestách a nechce sebou kvůli třeba kilům do letadla brát velké množství oblečení, tak si vezme méně toho spodního prádla s tím, že si to prostě vždycky přepere, ono mu to přes noc krásně uschne a ráno má zase hezké čistý trenky nebo kalhotky. Jenomže kde vzít teplou vodu, dostatečně teplou vodu na to vyprání? A kávovar je naprosto ideální. Já se teda přiznám, že už jsem slyšel hodně věcí, už jsem viděl hodně věcí, ale tohle ještě ne. No, nežil jsem dneska zbytečně.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Hradeckého zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.

Příbramy mají další plochu pro legální graffiti, v celku asi dobrá věc, takové plochy se objevují ve spoustě měst. Ta první plocha, tak ta se objevila už před časem u nádraží a teď mají další, přičemž tato je pod hřištěm na Cihelně na třídě Osvobození. Je to taková šedivá cihlová zeď, no a město si řeklo, že ji tedy dá k dispozici právě těm, co vyznávají graffiti, takže je to další legální plocha, kde je možné se vyřádit, byť samozřejmě s určitými pravidly, takže tedy prostě jednoduše nechtějí, aby se tam objevovaly nějaké sprosté nápisy, ale radnice chce, aby ta plocha opravdu sloužila pro nějaké pěkné umění a pěkné obrázky. Tak já myslím, že je to dobře, ne každý možná má rád graffiti, ale na druhou stranu legální plochy mně přijdou jako super záležitost, protože pak není důvod sprejovat na cizí majetky, ale dá se sprejovat na hezký místo, kde si to sprejeři užijou a zároveň se to místo třeba rozjasní, přeci jenom šedivá zeď asi není tak lákavá jako hezky pomalovaná zeď, ale musí to být hezky. Na druhou stranu některý sprejery možná zase víc láká ten adrenalin z toho, že sprejují tam, kde nemají a že můžou být dopadení a legální plocha je tak trochu nuda. No a teď baborať, co s tím, že jo? Relax.

0: Tahle zpěvačka se jmenuje Ina, pochází z Rumunska, konkrétně z Mangálie, takže pokud jste třeba někdy byli v Rumunsku u moře, tak jste možná byli v tom známém letovisku, které se jmenuje Mangália, a právě z tohoto města pochází tahle ta zpěvačka. Jí krásných 39 let, letos na podzim oslaví 40. Vlastním jménem je Elena Alexandra Apostelánu, jinak si říká Ina, a stylem své hudby bývá často přirovnávána k Rihanně, Shakiře, Britney Spears a nebo Lady Gaga. Je oblíbená nejenom na Balkáně, ale potom zároveň také třeba v Polsku, případně i u nás v České republice. No, tak teďka jste ji tedy slyšeli tady u nás na Relaxu. Já doufám, že si užíváte příjemné sobotní dopoledne. A pokud jste byli někde na dovolené, tak jste možná byli v Rumunsku, anebo se tam třeba chystáte. I když je pravda, že do Rumunska se jezdilo spíše v 80. letech, kdy nebylo možné vyrazit například do té Jugošky, čili do Chorvatska dnešního, a nebo třeba do Itálie. I když teďka, četl jsem nedávno takovou pěknou hlášku, a to sice Polsko is the new Chorvatsko. Ano, musím říct, že sám jsem byl v Polsku u moře, líbilo se mi tam, a takové ty zvěsti o tom, že moře je tam studené, nevím. Já si myslím, že Polsko je prostě fajn, a řekl bych, že v leda s čems je možná i lepší než Chorvatsko.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Jak vám chutnají kopřivy, tak možná si je někdy dáváte třeba do nějaké nádivky, že jo, na jaře se to dělá, taková ta nádivka, kde je i trochu kopřiv, je to docela příjemné, ale jíst přímo syrové kopřivy, no to chce asi docela dost odvahy. Ve Velké Británii přitom pořádají už nějakých 30 let dokonce soutěž, takové mistrovství světa v pojídání kopřiv. Diskvalifikuje se ten, kdo se přitom poblinká. Děje se to konkrétně v hrabství Dorset a jde o to, že před nějakými 30 lety přišel jeden místní farmář do hospody, přinesl 4,5 metru, skoro 4,5 metru dlouhou kopřivu a řekl, tyjo, takováhle velká kopřiva mi vyrostla na mém pozemku. Kdyby někdo přinesl další, tak já tuhletu klidně s ním. Manželé, kteří byli u vedlejšího stolu, byli to turisté, tak se podívali po okolí, našli o něco další. No a z této sásky tedy vzniklo to, že daný farmář musel kopřivu sníst. Někoho to ale inspirovalo, že by se v tom mohlo soutěžit. Od té doby tam každý rok pojídají kopřivy. Soutěží se, kdo jich sní víc a pak ten vítěz prostě si může říct, jo, byl jsem nejlepší. Mají povoleno to zapíjet v podstatě čímkoliv, jakýmkoliv nápojem. Můžou ty kopřivy jíst tak jako, že ty lístky jsou rozložený, nebo si je můžou smotat do ruličky, to je úplně na nich, můžou si dokonce i přímo ty kopřivy namáčet, ale i tak, když jich prostě sníte, já nevím kolik, no tak si říkám, že to pořád bude pálit. Jasně, proti pálivým jídlům třeba pomáhá nějaký jogurt nebo mlíko, kefír a tak dále, ale nedovedu si představit, že bych jako spořádal kupu syrových čerstvých kopřiv. Říkám si, jestli je to jak s chili papričkama, že pálí dvakrát.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město

0: Je tady pravé poledne.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Teploty zítra, tedy v neděli, nás čekají 29 až 32 stupňů Celsia, bude oblačno až zataženo, přičemž od západu se odpoledne začnou osky.

0: týdne. Co jsem si pro vás nachystal na následující hodinu, vydáme se do moštárny, pravidla moštárny, ne, nic takového, ale budeme se bavit o moštech. Další detaily, tak ty si nechám na potom, třeba až nám zaspívá Lucie Danielu. Ano, skupina Lucie a písnička Daniela, ne obráceně, už za chvíli.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax. Around the world.

0: Tohle byla finská zpěvačka Alma, konkrétně se jmenuje Alma Sofia Miettinen. Její krásných 30 let, pochází z finského Kuopia a používá svoje pouze křestní jméno Alma. Ono upřímně řečeno, kdo by si to finské jméno měl jinak pamatovat. Takže to jsme si právě teďka hráli, její Lonely Nights, tedy osamělé noci, právě v tento čas. No, říkám si, osamělá noc, polární noc, tak to je docela dost dlouhá záležitost. Ano, když si představím tu finskou polární noc, je tam prostě několik dní, ono to není úplně půl rok, to je až na pólu, ale několik dní v kuse je tma, tak to je docela dost jaksi kruté. Co říkáte? No, Alma, finská zpěvačka, jinak Finsko, moc krásná země, musím říct, měl jsem tu čest se tam letos podívat v zimě. A pokud máte rádi zimu, tak super. Pokud je vám zima i tady u nás ve střední Evropě, myslím, že Finsko v zimě pro vás nebude úplně to pravé ořechové.
1: Relax. Relax Radio. Relax Radio.

0: 15 minut, to je aktuální čas, je sobota 15. srpna, což je mimo jiné například den, kdy v roce 1949 vznikla Maďarská lidová republika. A co dalšího přinesl tento den v minulosti?
1: Kalendárium, významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 15. srpna.
1: Roku 1769 se na Korzice narodil muž, který se nesmazatelně vepsal do dějin celé Evropy. Francouzský generál a císař a jeden z největších vojevůdců v historii lidstva, Napoleon Bonaparte. Roku 1839 se narodil Antonín Petrov, zakladatel proslulé továrny na výrobu klavíru v Hradci Králové. Zemřel roku 1915. Ročník 1972 je Mikey Graham, člen irských Boyzone. Tento den zemřela v roce 1845 v Litomyšli česká spisovatelka Magdalena Dobromila Retigová. Roku 1914 byl otevřen panamský průplav spojující Atlantický a Tichý oceán. Roku 1953 se narodil herec a moderátor Jan Kraus.
3: No tak k tomu to spělo, proto to je...
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Beatles odehráli tento den roku 1965 koncert v New Yorku na stadionu, kde si Brouky přišlo poslechnout tehdy nevídaných 56 000 lidí. V roku 1967 se narodil Adam Jauš, člen slavných Beastie Boys. O dva roky později začínal prvním dnem legendární třídenní festival Woodstock. Navštívilo jej víc než 500 000 lidí. Roku 1972 se narodil americký herec Ben Affleck, držitel Oscara za scénář k filmu Dobrý Will Hunting. Roku 1991 odehrál Paul Simon volně přístupný koncert v New Yorku. Do Central Parku si ho přišlo poslechnout 750 000

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Dílos vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Tohle byla skupina Camino. Já teďka ale budu mluvit o jiném zpěvákovi nebo o jiném umělci, a to sice o Robbie Williamsovi. Ten totiž přiznal, že je autista. Prozradil to nedávno při veřejné diskuzi v Londýně. Mluvil prostě o tom, že má problémy s ADHD a autismus a všechny tyhle ty věci, které teď trápí spoustu lidí. No, upřímně řečeno, asi jo, asi tam nějaký prostě problém může být, ale teď je otázka, nakolik vlastně je to dané tím, že Robbie Williams, řekněme, v životě vyzkoušel různé látky a nešlo vždycky o léky a o součást nějaké léčby, tak nakolik vlastně jaksi tyhle ty problémy mu způsobilo to, že si prohnal tělem leciakou drogu, a nebo jestli ty drogy bral právě proto, že prostě byl takovej nějaký roztěkaný a hledal nějaký únik. Těžko říct, to samozřejmě nemůžeme soudit. Rozhodně nechci snižovat to, když má někdo nějaký psychický problémy, ale na druhou stranu říkám si, jestli to dneska není taková trošku móda, protože kdo nemá ADHD nebo něco podobného, tak skoro jako kdyby nebyl. Jo? Jeden čas jsme lovili Pokémony, teď budeme lovit autismus? No, nevím, nevím. Spíš námět k zamyšlení.
1: Relax Radio. Relax Radio.

Ano, je to tak, když je sice podzim ještě daleko, tak už ale začínají se sklízet jablka, především ty letní odrůdy. Byť to zatím vypadá, že letos jablek moc nebude, zatímco loni, to jsem četl každou chvilku někde v novinách, že je strašně moc jablek a že moštárny nestíhají, tak zatím to prý letos vypadá, že moštárny stíhat budou, ale rozhodně už začaly pracovat, takže pokud máte nějaká jablka, tak se klidně vydejte do moštárny a můžete si z nich nechat udělat dobrý mošt, což si myslím, že je určitě dobrá zpráva, protože přiznám se, že mošt je prostě dobrota. Mám to strašně moc rád, jen pozor, pokud z toho moštu budete pít hodně a potom hnedka usednete za volant, mohli byste nadýchat, v moštu je malé množství alkoholu. A někdy je tam toho alkoholu trochu víc než v nealkoholickém pivu, třeba procento, procento a půl. Takže nemusíte se bát, že když si dáte skleničku, že byste potom byli opilí, ale kdybyste třeba vyžahli při velké žízni, co já vím, celý litr moštu najednou a pili ho třeba při jízdě v autě a hnedka potom by vám policisté dali dýchnout, tak byste mohli nadýchat. Tak jenom takové malé drobné upozornění. A propo, když jsem četl v jedné takové knižce o chemii v jídle, že prý nadýchat je možné výjimečně třeba i po kefíru. V tom totiž také je malé množství alkoholu.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Narazil jsem na internetu na takový článek o tom, že americká herečka Hailey Berry oslavila 60. narozeniny. Přiznám se, že jsem tuhle tu paní neznal. No, nicméně zaujalo mě, že i když je jí 60, tak se rozhodla ty narozeniny oslavit na sociálních sítích takovým, neříkám, že nezvyklým, ale řekněme zajímavým způsobem, a to sice tak, že nafotila takové dost lascivní svůdné fotky. No a řeknu vám, divím se, že jsem na tuhletu paní ještě nenarazil dřív, protože na to, že je jí 60, tak jako dobrý, jo? Ano, teď si říkám, tyjo, chlape, ty se tady rozplýváš nad 60-letou ženskou, no musím vám říct, že vypadá velmi dobře. Pravda, 60 je docela dost, tedy pro moji věkovou kategorii, mně je osobně 42, ale občas by asi člověk si dal i nějakou starší. Klidně mi třeba napište SMS-ku sem do studia na naše číslo 606-736-736, jaký největší věkový rozdíl jste v životě zažili, když šlo buď o partnerský vztah, anebo třeba jenom takový nějaký jednorázový úlet.

0: Máme 1 hodinu odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Časí. Zítra bude horko, podobně jako dneska, teploty pravda o pár stupínků nižší, ale ne o moc. V neděli bude 29 až 32 stupňů Celsia. Jenomže v průběhu dne se nám obloha začne zatahovat, k večeru se objeví přehánky a dokonce se můžou vyskytnout i bouřky. Pršet bude potom taky v pondělí, kdy se navíc i ochladí. To budou teploty něco pod 30 stupňů Celsia, takže ten, kdo nemá rád horko, tak si začátkem pracovního týdne přijde určitě na své. Začaly výlovy. Z jakého důvodu? Tak to brzo, tak to si povíme v následujících minutách a budeme si hrát. Jsme jako dva vlci. Ne, tak kvůli vlkům ty výlovy rozhodně nezačaly. Důvod se dozvíte už za chvíli. Tohle bude písnička od Miráje, kterou také nabídnu mezi 13. a 14.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

Tohle to byla novinka, kterou jsme si hráli na relaxu 7 minut po 13. hodině. Italské trio Meduza a s nimi Khalid, jmenovala se Víkend. Tak Víkend, to je určitě perfektní věc. Ostatně o víkendu zpívá celá řada umělců. Jasně, písničky jsou buď o lásce, ať už šťastné nebo zhrzené, případně o tom dalším, co lidé mají rádi, a to sice o víkendu. No já myslím, že zrovna Víkend láskám přeje, a to z jednoho prostého důvodu, protože kdy jindy se věnovat randění a užívání si jeden druhého, než právě o víkendu, kdy má člověk na všechno dost času. Protože co si budeme namlouvat, když se vydáte na rande a koukáte se pořád na hodinky, protože za chvíli musíte běžet do práce, anebo si říkáte, no tak honem, honem, ať už jaksi jsme v cíli, protože musím jít brzo sám, jelikož ráno stávám do práce, tak to prostě na atmosféře moc nepřidá.

Začaly výlovy na jihu Čech a proč takhle brzo? Na vině je současné počasí, především to, že je sucho. Vody v rybnících je totiž málo, zároveň tím, jak je voda teplá, tak ta kvalita taky nic moc. No a aby rybáři předešli tomu, že bude té vody ještě méně a dokonce bude i málo vzduchu, málo kyslíku v té vodě a začnou jim ryby hynout, tak se prostě rozhodli, že hold začnou s těmi výlovy už teďka. Není to sice úplně optimální, ale rozhodně se tak dá předejít větším škodám. Takže pokud náhodou pojedete přes jižní Čechy a uvidíte rybáře, které tam běhají ve vodě v takových těch vysokých holínkách se sítěmi, tak vás opravdu nešálí zrak, opravdu začaly výlovy, i když letos tedy začaly extrémně brzo.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady kladenského zámku na country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou

0: Přijďte na www.městokladno.cz.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: koně pruské jeskyně, to je místo, kam vás dneska pozvu. Vypravit se tam ale můžete nejenom dneska, ale třeba také zítra, v pondělí, v úterý nebo kterýkoliv jiný den, protože v srpnu, teďka o prázdninách, mají koně pruské jeskyně otevřeno denně od 8.30 do 17 hodin. Jeskyně patří mezi nejvýznamnější a nejnavštěvovanější jeskyní systém v České republice. Nachází se v srdci chráněné krajinné oblasti Český Kras nedaleko Berouna. Jsou známé nejen svou krásou a unikátní výzdobou, ale také výjimečnými archeologickými a paleontologickými nálezy. Mimo jiné, tam kdysi byla také takzvaná penězokazecká dílna, tedy dílna, ve které se vyráběly falešné mince. No, to bylo předtím, než se vymysleli bankovky, pak se začaly logicky dělat falešné bankovky. A pokud přemýšlíte, že byste se potřebovali schladit, tak jeskyně jsou naprosto ideální, protože v koněpruských jeskyních, a nejen v nich tedy, je celoročně stabilní teplota, konkrétně 9 až 10,5 stupně Celsia. To je docela příjemné.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: tmou.
1: Dálniční hlídka Rádia Relax.
2: V tuto chvíli vidím komplikace na dálnici D1, a to sice od 15. kilometru od exitu v Šechromi směrem na Brno. Tady počítejte s tím, že budete popojíždět v koloně. Jinak je provoz na dálnicích v našem regionu v celku bez problémů. Já vám proto přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
1: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle
3: 606 736 736.
1: S relaxem v pohodě na cestách.
3: Relax Radio.

0: akce pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

David Guetta a jeho Without You. Já jsem se vás tady v úvodu hodiny ptal, jaký největší věkový rozdíl jste zažili mezi partnery. No a napsal mi jeden posluchač z Rakovníka. Ten to má teda jako hodně dobře zařízený. Je mu 69 a má dvě přítelkyně, ty holky o sobě navzájem vědí, fungujou spolu, vůbec jim to nevadí, že má pán obě dvě. Přičemž jedné je 30 a druhé 41. Takže, jestli to správně počítám, tak oproti té mladší je rozdíl 39 let. Proč ne? Já teda v mým věku o 39 let mladší partnerku si ještě dovolit nemůžu, to by bylo jaksi hodně špatný. No ale jo, proč ne? Prostě když člověk umí zbalit mladší holku, proč ne? Na druhou stranu, a to mi možná ještě někdo z vás napíšete, kdy jste zažili jako obrácený ten poměr, protože chlap a mladší ženská, to se tak nějak jako bere, že wow, ale co obráceně, co? O kolik tam byl největší rozdíl, pánové? Nebo vy, dámy, o kolik jste měli mladší? O 5, o 10, o 15, o 20? No, docela by mě to zajímalo, o kolik starší ženu, pánové, jste kdy jaksi svedli, nebo ona svedla vás.

0: Relax Radio. Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Tak teď mě přišel ještě jeden vzkaz k tomu tématu, o kolik starší nebo mladší partnerku či partnera jste měli. Martin píše, jeden úlet na pár měsíců byl. Byl jsem drzý až vyzývavý a ona se chytla. Byla o 2 měsíce mladší než moje máma. Mně bylo 30 a jí 50. Wow, to zní trochu divně, ale já, proč ne, prostě a jednoduše, víte, jak se to říká, že o tom starším kole upřímně řečeno, když ženská vypadá dobře, no 20 let je sice 20 let, ale proč ne? Vzpomínám si, když jsem před lety slyšel jednu německou písničku od takového populárního německého zpěváka, a tam se zpívalo o tom, jak ten chlapec prostě a jednoduše si poprvé tedy užil něco se ženou a pak se tam najednou ozývá v tom textu, mě bylo 16 a jí 31. Proč ne?
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Máme 2 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio.
0: Teploty zítra o něco menší než dnes, a to sice 29 až 32 stupňů Celsia, takže zas o tolik jaksi chladněji nebude, ale obloha se nám začne zatahovat, od západu se odpoledne vyskytnou i přehánky, ojedinělé taky bouřky, bude pršet a s deštěm potom počítejte i v pondělí, kdy teploty už nebudou dosahovat ani 30 stupňů Celsia. No a u počasí zůstaneme i v dalších minutách, protože v Česku dneska mrzlo. Kde, tak to vám řeknu za malou chvíli. A možná se ptáte, co bude pak? Chytím tě za ruku a zmizím. Ano, Krištof, a co bude pak? Tak to je hudební nabídka pro tu následující hodinu mezi 14. a 15. Máme sobotu 15. srpna, Hany slaví svátek, tak milé Hanky, Haničky, přeju vám všechno nejlepší k svátku a vám všem ostatním hezký den, hezkou sobotu.
1: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Hele, ten song se jmenuje Cheap Thrills, což se dá přeložit i jako levné vzrušení. Tak ano, dneska toho vzrušení můžete mít opravdu hodně, poměrně zadarmo, díky internetu. Nevím vlastně, jestli teda je řeč o vzrušení, které mám teďka já na mysli v téhleté písničce, nebo se myslí třeba nějaké jiné vzrušení. Každopádně je to song z roku 2016, který vytvořili dva muzikanti, nebo stojí za ním dva muzikanti. Jednak Sia Kate Isabel Farrell, což je australská zpěvačka, velmi pohledná blondýnka. Na to, že je něco přes 50, tak vypadá velmi dobře. No a potom se toho také účastnil Sean Paul Ryan Francis, což je jamajský rapper, a jakožto skladatel nebo autor se uvádí ještě Gregory Allen Kurston, americký hudební producent. Takže krásný song, je mu už nádherných 10 let a přesto myslím, že stále stojí za to si ho poslechnout. Máme 9 minut po 14. hodině, já vám přeji krásnou sobotu a teďka nabízím The Coolers.
1: Relax. Relax Radio.

0: Krásné sobotní odpoledne, 14.22, to je aktuální čas. Já jsem vám slíbil, že budu vyprávět o počasí, protože když člověk nemá co říct, tak začne o počasí. Třeba takovou tou frází, to je ale dneska hezky. No a dneska můžete tu frázi na začátek tak jako specifikovat, konkretizovat, místo všeobjímajícího to je ale hezky říct, to je ale dneska kosa, co? Ne, nepřehřál jsem se ještě z té vysoké teploty. Já jsem si tady pustil klimatizaci a pěkně jsem se vychladil. Ale to jaksi není obsah toho, co vám chci říct. Ono totiž dneska v Česku mrzlo. Bylo to na Šumavě, asi to nepřekvapí, na Rokycké slati, to je takové to nejchladnější místo v České republice a byly tam minus 2 stupně Celsia, prý se tam dokonce objevila jinovatka. Inu, máme už dávno po svátku svaté Anny, svatá Anna chladna z rána, tak tady myslím, že Anička opravdu dostála tomu, co se o ní říká, no a prostě a jednoduše na Šumavě už je mráz, pravda, jenom tedy v noci. A propo, teď jsem si vzpomněl z meteorologie, když jsem se zabýval tímto oborem, možná proto, že jsem byl tajně zamilovaný do jedné hezké meteoroložky. No to je jedno, to je na jiné vyprávění. Tak tomuto dnu, kdy je v noci mráz a přes den je přes 30, se říká mrazotropický den. Tak si to můžeme zapamatovat. Sobota 15. srpna, mrazotropický den. Mrazu zdar.
1: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Kumamoto, to je krásné městečko v Japonsku. Já jsem tam teda shodou náhod nebyl, nicméně byl tam jeden pacient na operaci. A proč vám teďka vyprávím o nemocnici v Kumamoto? Možná jste ty záběry taky viděli, kolovali po těch internetech. Byly to záběry z kamery na operačním sále. Hoši tam operujou a nestalo se to, co známe z toho jednoho vtipu, operuju a najednou koukám, že pitvám. Ne, tady nepitvali. Probíhala operace, začalo zemětřesení, lékaři nespanikařili, drželi pacienta na operačním stole, který se docela pěkně klepal, takže pacient nespadnul, nic se mu nestalo, no a když za pár vteřin ty otřesy přestaly, tak operace pokračovala. Sice vybavení nemocnice bylo vážně poškozené a celkově i ten operační sál utrpěl nějakou újmu, ale operaci se podařilo dokončit a pacienta zachránit. Tak to je úplně krásný happy end. A já musím říct, že teda já jsem žádný zemětřesení nezažil. Občas si říkám, že bych to chtěl zažít, ale jasně, super exotika, ale potom, když to vidíte, co to dokáže napáchat, tak vlastně asi dobře, že u nás ta zemětřesení jsou naprosto minimální, případně sotva znatelná. Ale mimochodem, teď jsem si vzpomněl, potkal jsem jednoho člověka, byl z východních Čech, z Týniště nad Orlicí a tomu dokonce zemětřesení i tady u nás v České republice napáchalo škodu. Je to takový sběratel modelů autíček Angličáků, tedy přesně. Ty Angličáky má ve skleněných vitrínách a přišlo před lety takové malé zemětřesení a část těch vitrín se mu rozbila. A bohužel to odnesla i některá pěkná autíčka. Takže i u nás v Česku můžeme mít zemětřesení, ale naštěstí ne tak velké, jako třeba v Itálii, v Rumunsku, anebo právě v už zmiňovaném Japonsku. Relax Radio. Relax Radio.

0: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A teď mi sem přišlo jedno aktuální hlášení z dálnice D7, přibližně u Stehelčevsi jede cyklista po dálnici, takže bacha, pokud se pohybujete po D7, zhruba u Stehelčevsi jede právě teďka cyklista, tak bacha na to.
4: Relax. Relax Radio.

dopoledne, stále posloucháte Radio Relax, no a já vám mám tady takový vlastně tip, co třeba dělat, když se budete nutit, co si zahrát pickleball. Už jste někdy slyšeli o pickleballu? To je zajímavý sport, je to něco jako tenis, ale stejně tak jako, řekněme, hokej má jako takovou jednodušší, méně náročnou odnož hokejbal, teď jsem to zapomněl, jak se to jmenuje, prostě jednoduše takový, tak se hraje s tím míčkem plastovým. Tak florbal už mě tady napovídá, ano, kolega, který mě přijde za chviličku vystřídat, tak tohleto se vlastně hraje takhle tenis. Velmi zajímavý sport, raketový sport, pokud byste chtěli začít s tenisem, ale nemáte na tak drahé vybavení peníze, tak tohleto je taková vhodná, levnější varianta.

0: Přesný čas, 2 minuty po 15. hodině.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Pojďme se podívat na všechny ty okluzní, teplé a studené fronty nad Evropou, co konkrétně přinesou k nám do středních Čech. Tak zítra teploty 29 až 32 stupňů Celsia, přičemž bude oblačno až zataženo. Od západu se postupně začnou vyskytovat přehánky a ojediněle i bouřky. Začne nám pršet a to povede k tomu, že v pondělí bude také pršet pěkně od neděle, no a počasí bude o něco chladnější na úvod pracovního týdne. Teploty 20 až 23 stupňů Celsia, tak se na to připravte, že se nám ochladí. 2 minuty po 15. hodině, já vám přeji krásné sobotní odpoledne, samozřejmě i mezi 15. a 16. si budeme hezky hrát a řeknu vám, bude to hrůza.
2: Nosím černý brýle.
0: Samozřejmě bude to Michal Hrůza a jeho Reddy Kirken budou nosit černý brejle, což si myslím, že je pro dnešní den naprosto ideální rada.
3: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se

0: www.městokladno.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 15. srpna.
0: Roku 1769 se na Korzice narodil muž, který se nesmazatelně vepsal do dějin celé Evropy. Francouzský generál a císař a jeden z největších vojevůdců v historii lidstva, Napoleon Bonaparte. Roku 1839 se narodil Antonín Petrov, zakladatel proslulé továrny na výrobu klavíru v Hradci Králové. Zemřel roku 1915. Ročník 1972 je Mikey Graham, člen irských Boyzone. Tento den zemřela v roce 1845 v Litomyšli česká spisovatelka Magdalena Dobromila Retigová. Roku 1914 byl otevřen panamský průplav spojující Atlantický a Tichý oceán. Roku 1953 se narodil herec a moderátor Jan Kraus.
2: No tak k tomu to spělo, proto to je...
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
0: Beatles odehráli tento den roku 1965 koncert v New Yorku na stadionu, kde si Brouky přišlo poslechnout tehdy nevídaných 56 000 lidí. Roku 1967 se narodil Adam Jauš, člen slavných Beastie Boys. You gotta fight for your right. O dva roky později začínal prvním dnem legendární třídenní festival Woodstock. Navštívilo jej víc než 500 000 lidí. Roku 1972 se narodil americký herec Ben Affleck, držitel Oscara za scénář k filmu Dobrý Will Hunting. Roku 1991 odehrál Paul Simon volně přístupný koncert v New Yorku. Do Central Parku si ho přišlo poslechnout 750 000

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Sobotní 16. hodina je tady. Hezké odpo s relaxem.
1: Relax Radio.
0: Časí. Venku máme horko, teploty se drží kolem 33 stupňů, ale jak bude vypadat zítřek? Jasno až polojasno. Během dne, ale od západu, začne v Čechách přibývat oblačnost. Odpoledne se dočkáme přeháněk a taky bouřek. Zítřejší teploty 32 až 36, na západě a severozápadě pak kolem 30. Minutu po 16. je s vámi už Patrik, rozjíždíme další společnou tříhodinovku, během které si budeme hrát to nejlepší, co tady máme. A mezi ten nejlepší hudební výběr rozhodně patří Ace of Base. Nebudou ale jediný, budeme hrát taky česky, a to třeba s Adamem Duricou. Dorazí ale i Coldplay a bude toho zkrátka spousta. Užívejte horkou sobotu.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

tím zněl přeci jen jinak, tak ano. Monika Bagárová a Natalie převzali právě tuto píseň, přespívali a myslím si, že výsledek je víc než skvělej. Vyladíte relax, máme sobotu 15. srpen a pozor, 15. srpen je v kalendáři zaznamenán mimo jiné jako Mezinárodní den relaxace. No a kde jinde to oslavit, než právě tady u nás na rádiu Relax, takže konečně máme důvod oficiálně nic nedělat. Ale teď vážně, v době, kdy pořád někam spěcháme, pracujeme, řešíme telefony a máme pocit, že musíme být pořád produktivní, je možná dobře si čas od času odpočinout a jednoduše vypnout. Mě tedy v tomto kontextu dnes zajímá, jak vypadá vaše dokonalá relaxace. Je to gauč? Seriál, absolutní klid, procházka, sport, masáž nebo třeba 2 hodiny v autě, kdy vás nikdo nesmí otravovat. Ať je to cokoliv, tak mi pište SMSky nebo WhatsApp na číslo 606 736 736.

0: ladíte relax. Jestli jste na cestách, tak přejeme šťastné kilometry. A právě za několik málo minut tady budeme pro všechny řidiče. Podíváme se, jak to vypadá na dálnicích a taky na silnicích ve středních Čechách a v Praze. Jestli vy jste na svých cestách cokoliv potkali, tak mi to nahlaste, ještě to stihnete. 606 736 736.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Je tomu tak, sliboval jsem, že vyrazíme na středočeské a taky na pražské silnice. Na dálnicích, ale jako takových vládne v tuto chvíli sobotní pohoda. Pomalu to jede jenom na D1 směrem z Prahy do Brna a to za sjezdem na Benešov, tady je omezení. V Praze pak zpomalíte na Štěrbohorské spojce směrem na Smíchov u Průmyslové a taky na jižní spojce v opačném směru, tedy na Černák na úrovni Lanového mostu. A kvůli omezení se popojíždí v obou směrech na magistrále u hlavního nádraží. Stále ale platí, kdybyste o čemkoliv dalším věděli, tak se nám ozvěte.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Léto je tady. Invia. Pojďte s námi nejen k moři. Právě teď nejširší nabídka last minute zájezdu na pobočkách Invia. Jsme tu pro vás ve vašem městě. Navštivte nás na pobočce a vyberte si vaši vysněnou dovolenou. Najdete nás v Oáza Kladno, v Lounech, v Rakovníku, ve Slaném nebo v Kralupech nad Vltavou a nově i v Čakovicích. Invia. Radost začíná u nás.
1: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
2: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
2: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

Ladíte relax, zatímco Adam Ďurica si tady zpívá svůj mandolínu, tak já jsem narazil na opravdu bizarní záležitost. Nevím, jestli je to opravdu tak, nestihl jsem to ověřit, ale píšou to na těch internetech, takže to musí být pravda. K věci. Jestli jste třeba teď v hotelu, tak byste si měli pohlídat, co se s tím vybavením, s tím hotelovým vybavením dělo předtím, než jste tam přijeli. Nový průzkum mezi hotelovými hosty totiž odhalil opravdu bizarní prohřešky. To nejzásadnější asi to, že 5% lidí přiznalo, že si v hotelovém kávovaru nebo podobném spotřebiči pralo spodní prádlo. Ano, kávovar. Ten přístroj, ze kterého si chceme udělat kafe, tak je dost pravděpodobný, že v něm někdy byly spodňáry. Část lidí si pak navíc odnáší jídlo ze snídaně, pak jsou tady ještě další prohřešky, čorujou kosmetiku a takové věci, ale to je vedlejší. Zkrátka a jednoduše, až příště budete v hotelu používat kávovar nebo celkově dostanete chuť na kafe, raději se předtím nejdřív ujistěte, co v tom kávovaru bylo před tou vaší kávou.

Pohodovou sobotu přejeme, pár minut nám zbývá do 17. hodiny. My si dál budeme hrát to nejlepší, na co jste tady u nás na relaxu zvyklí. Do celé stihneme Coldplay a taky Sama Smitha. Teď ale pojďme nahlédnout do relaxády.

0: Justy a Sam Harper, Just a Little.
1: Druhé místo.
0: Madonna, Danceteria.
1: První místo.
0: Slávek Fam a Pauli Garant, Chci si být jistý.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia a žádný novinky k tomu. Hlasuj na www.radio-relax.cz a ovlivni výsledky příští hitparády. O pořadí interpretů rozhoduješ jenom ty. Relaxáda. Hitparáda Relax Rádia.

0: Odbínám 17. hodina, vy zůstáváte na Relaxu, hezkou sobotu.
1: Relax Radio. Časí.
0: Podíváme se už na to zítřejší, protože to se oproti tomu dnešnímu mírně pokazí, i když pokazí. Já si myslím, že nějakou tu deštěvou kapku oceníme po těchto tropických dnech asi všichni. Zítra ty tropy utnou přehánky a také bouřky, přesto teploty budou mezi 32 až 36 stupni. Mírně se ochladíme hlavně na západě, tam bude rovná třicítka. Zůstáváte s Relaxem, díky za to, Patrik pořád s vámi a řešíme Mezinárodní den relaxace. Pořád mi můžete psát na číslo 606-736-736, jak u vás vypadá ta nejideálnější relaxační poloha. Olga Lounová a Alice Mars, to je hudební výběr pro dalších 30 společných minut, tak buďte s námi a užívejte si ten správný relax.
1: Relax Radio. Patrik Pašek. Relax.
2: Relax Radio.

0: 7 3 6 7 3 6, to je číslo jak pro SMSky, tak pro zprávy WhatsApp, kde řešíme Mezinárodní den relaxování tady u nás na Relaxu. Chudí mi už taky od vás relaxační inspirace, bych řekl. Třeba Martin Sklad napíše: ahoj Patriku, já relaxuju úplně nejraději v autě. Sednu, pustím si muziku, někam jedu, kde to neznám a hlavně mi do toho nikdo nemluví. Pro mě je to lepší než wellness. Petra z Prahy pak píše: u mě je relaxace jednoduchá, dám děti spát, manželovi řeknu, že jdu na chvíli do sprchy, pak tam 20 minut čumím a čumím do zdi. To je moje dovolená, píše Petra. Mě nejvíc vypne zahrada, vezmu si kafe, lehnu si do lehátka a nic nedělám. Bohužel mám psa, tak mám pocit, že když mě vidí ležet, tak je ideální čas přinést mi tenisák, píše Honza z Berouna. Jak to máte vy s relaxováním? Jak podle vás vypadá ten ideální relax? 606 736 736.
1: Relax Radio.

Ne, i takto vám umí hrát relax. 17 hodin 18 minut k tomu. Za chviličku bychom se taky mohli podívat na silnice, jak se nám to vyvíjí, jak nám to jezdí, nejezdí, bourá nebo nebourá. Jestli jste na cestách, dejte mi vidět, jak vám to jede.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: vašem městě.
1: Po včerejšku zdá se mi to, jakoby dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky, žádná nesjedla všechno jako ty.

myslím, když jsme naposledy měli čas jen pro nás a neřešili nic, jen leželi doma, láska na gauči a pak znova a přemýšleli nad tím, kam se poletí. Ale aj k nám přiletěla moc zlá doba, když to není fér, teď jsme na to oba. Ukaž mi ten lůz

0: Minutu po půl šesté, vy jste na relaxu. Slibovali jsme, že tady budeme pro všechny řidiče, tak slib právě teď plníme.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Ale za odměnu mám pro vás dobré zprávy. Provoz už relativně zeslábl, a to nejenom na dálnicích, ale i na hlavních tazích. Takže se nic zásadního neděje, myšleno v tom smyslu, že byste se nikde neměli zásadně zdržet. Ale dvě bouračky máme v tuto chvíli v Praze. Dva osobáky jsou v sobě v ulici Glochkovu, to znamená ve Slivenci. A další dvě auta bourala taky na Chlumecké směrem z centra v odbočce k obchodnímu centru na Černém mostě. Jinak je, jak jsem říkal,

0: I ten nejlepší hudební výběr z českých ruhů a hájů vám servírujeme pravidelně ve vysílání Rádia Relax. 17.45, to je přesný čas a my relaxujeme, protože dnes je Mezinárodní den relaxování. Je to i naše téma, vaše odpovědi a reakce a taky tipy, jak relaxovat, mi posíláte na 606-736-736. Já relaxuju u vaření, vím, že to zní divně, ale pustím si muziku, otevřu si něco dobrého a 2 hodiny si hraju v kuchyni, píše Lucka z Mělníka. Pro mě je nejlepší relax spánek. Žádná masáž, žádná meditace, prostě zalezu pod peřinu, vypnu telefon a spím. Tomáš z Prahy. Patriku, moje relaxace je úplně obyčejná, sednu si večer na balkón, dám si kafe, poslouchám město a půl hodiny na nic nemyslím. Akorát poslední dobou mi relax pravidelně kazí soused, který v 10 večer vrtá do zdi. Veronika Kladno. Verčo, doufáme, že soused to bude mít brzy hotový a jestli i vy máte další tip, jak relaxovat, tak nám to sem do relaxu pošlete.
1: Relax Radio 92,3 Kladno 97,4

Zůstáváte na Relaxu, my jsme všude s vámi. Sobota 15. srpen je v plném proudu, nějakých 8 minutek nám schází do 6. hodiny večerní. Dáme si Kygo společně s Imagine Dragons a do té 18. hodiny stihneme

0: Odpoledne se nám mění na večer, na vteřinu přesně je tady 6. hodina.
1: Relax Radio.
0: Co nás zítra čeká? Nejprve horko, pak přijde déšť, přijde bouřka a nebude takové horko. V číslech 32 až 36 na západě zítra teploměry ukáží nejčastěji 30. Patrik s vámi, rozjíždíme další hodinu a i v této budeme řešit, jak nejraději, nejlépe, nejúčinněji, zkrátka, jak celkově dokážete relaxovat. Psát mi stále můžete SMSky a WhatsApp na 606 736 736. A muzika, třeba tato. Necháme si o ní zdát? Ne, pustíme si ji. Veronu si dáme už za chvilku. Stihneme ale taky Milky Chase, nebo třeba Kungs and Jaces, nebo Mr. Big.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

0: Milky Chase tady u nás na Relaxu, 8 minut po 18. hodině. Teď tady mám jedno téma, ke kterému se musím přiznat, že já jako rodič nemám poměrně jasno. Minister školství Robert Plaga rozvířil debatu o tom, jestli má ještě smysl vůbec dávat 2 měsíce letních prázdnin v kuse, nebo jestli by se volno nedalo během roku rozdělit tak nějak jinak. Zatím se ale nic nemění, je to jenom debata, takže zatím klid. Ale já osobně bych rozhodně byl pro hodně kratší letní prázdniny. 2 měsíce konec konců zabavit děti, když máte omezenou dovolenou, školka nefunguje, školy nefungují, je poměrně disciplína pro olympioniky. Mnohem víc by se mi spíš, a myslím si, že spousta z vás mi dá za pravdu, aby během roku bylo víc kratších pauz. Děti by se nezbláznili, rodiče taky ne, a možná bychom si všichni trochu i odpočinuli. Teď zpátky k muzice, Snap, taky Fetty Wap a za chvilku slibovaná Verona. Buďte s námi, relax.
1: Relax, největší hity 90.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax.
0: Relax Rádio.

Zůstáváte s Relaxem, díky za to, 18 hodin 20 minut k tomu. Teď taky taková aktualita, i když není moc příjemná, ale měli bychom být na pozoru před netopíry, protože letos máme v Česku trochu víc netopířích návštěv, než by si člověk přál. Odborníci navíc zaznamenali výrazný nárůst lidí, které netopír pokousal. Třeba v Plzni už lékaři letos preventivně naočkovali proti vzteklině 8 lidí, zatímco za celý loňský rok tam byly pouze 2 pokousaní. V Ostravě zase od června evidují už 15 pokousaných lidí od netopírů. Většinou jde o situaci, kdy netopír zalétne lidem třeba do bytu a oni se ho snaží chytit. Odborníci ale v tomto případě upozorňují, na netopíra bychom rozhodně neměli sahat holou rukou. Je plachý a normálně na člověka neútočí, takže pokud vám večer vletí do ložnice, raději nepanikařte, zhasněte, otevřete okno, roztáhněte závěsy a on si s tím poradí úplně nejlíp. A co vy, pokousal vás někdy? Dejte mi to taky vědět, 606 736 736. Relax.

0: Ladíte Relax, je tady 6:30 a my jdeme na silnice.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Provoz nám stále polevuje, je to dobrá zpráva, ale bohužel se nám začalo bourat. S nehodou počítejte na silnici číslo 27 na okraji Žatce. Jsou tady v sobě dva osobáky a jezdí se kolem nich kyvadlově, takže kratší kolony jsou z obou směrů. Dvě auta jsou v sobě taky na silnici mezi Louny a Perucí na průjezdu obcí Veltěže. A na Litoměřicku vidím bouračku na staré silnici 608. U obce Dušníky překáží taky nehoda dvou aut. A stále platí, jestli vy o něčem víte, tak se nám ozvěte.

0: Radio.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Posloucháte Relax a stále ještě prožíváme Mezinárodní den relaxování, který připadá na 15. srpen. To znamená na dnešek. Dělal jsem si takovou malou statistiku, jak vy nejraději relaxujete a spousta zpráv přišla v tom kontextu, že zkrátka v tichu, že nepotřebujete žádné procedury nebo nějaké drinky nebo cokoliv jiného, ale zkrátka ticho, chvíli samoty a to je podle vás ten nejúčinnější relax. Já se pod tohleto dokážu asi taky podepsat a u mě vede v relaxování ještě jízda jen tak autem, v tichosti jenom poslouchat a pozorovat, jak plyne cesta. To zase funguje na mě jako takový parádní relax. A taky muzika, kterou tady u vás, teda u nás na relaxu pro vás hrajeme. Další minuty budou patřit třeba Alvaro Solerovi, dorazí taky Bruno Mars a stihneme i Justina Biebera.
1: Takhle. Hra.

0: Sobotní večer trávíte s relaxem. Díky za to, my bez zbytečných slov budeme pokračovat hudebně se slibovaným Justinem Bieberem. Ať nás posloucháte v FM vlnách nebo na internetu, tak pamatujte, že na internetu nás můžete i sledovat. Jednoduše si zadejte Radio Relax na Facebooku nebo i na Instagramu. Jsme na obou platformách, tak se pojďte potkávat i tam.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 7 hodina večerní je tady, vy zůstáváte na relaxu. Díky za to.
1: Relax Radio.
0: Zítra si trošku, ale jenom malička to oddychneme od těch tropických veder, protože teploty stále budou mezi 32 a 36, ale odpoledne zaprší, zabouří a teplota půjde pomaličku dolů. Patrik stále s vámi, vy si užíváte sobotní relax a doufám, že ten relax bude pokračovat i po 19. hodině, třeba s naší muzikou. Vlastně, jak jinak. O tom se nedá pochybovat. Liquido, Narkotik, za chviličku dorazí taky Bastil a dáme si třeba i Miley Cyrus. Užívejte 15. srpnovou sobotu.
2: Relax Radio.
1: Patrik Pašek.
2: Patrik Pašek. Relax.
1: Relax Radio.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou do zahrady Kladenského zámku na Country večer. Ve čtvrtek 20. srpna od 17 hodin se můžete těšit na největší hity těchto interpretů. Jitka Zelenková, František Nedvěd mladší a kapela Neznámy a Roman Horký se skupinou Camelot. Čtvrtek 20. srpna, zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: největší hity Relax Radio.
1: You know, girl, it's crazy.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 4, 3, 2, 1. Relaxáda. Tohle to odpočítávání na začátku hitparády, tedy relaxády, je takový jako fakt hodně plný napětí a já se vždycky jako říkám do poslední chvíle, nějaký to překvapení mám, všechny novinky mám tady pořadí od desítky směrem nahoru, taky mám, takže jdeme na to, je to jasný, začít musíme rekapitulací z minula, abyste věděli, jak to tady vypadalo.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Nechci být příliš žoviální, ale tahle ta sympaťanda se jmenuje Madonna. Skladba Danceteria je z jejího posledního alba, který vydala vlastně v červenci, před pár dnama de facto. A minule byla třetí na dvojce Žubel a

Ale muzika mi přišla fakt jako naprosto pohodová. Bohužel jsme ji minulý týden měli naposledy, protože už tady byla 5 týdnů. A to, jak víte, pravidla jako říkají jasně, Skolaven nahrazuje novinka. A jdeme na jedničku. Spolu, jen spolu jsme byli minulé s Michaelem, to je takový hudební projekt, za kterým stojí Michael Foret. I on tady byl minulý týden vlastně po páté, tím pádem naposledy, takže je jasný, že dneska ho bohužel neuslyšíme. A neuslyšíme taky jednu ze 4 minulých novinek, a to jsem byl docela překvapený, protože, jako jsem si říkal, ty brďo, takových koncertů, co má za sebou teďka, všechno narvaný, teď měl za sebou Letnou taky narvanou, a on se ten Marek Ztracený prostě minule

0: Je teda pravda, že mě trošku odrazuje ten, jak to říct, ten název té skladby Obuj si mé boty, možná, že to na někoho působí úplně stejně. Každopádně Marek Ztracený se do dnešní desítky prostě nevešel. Ale je tam spoustu jiné muziky, který stojí za to, a jdeme hned od desítky směrem nahoru, protože na desítce je novinka z minule, zpěvačka, která se říká Jenny, ale v hudebním showbiznesu má takovou zajímavou přezdívku, a hned vám to i vysvětlím, Human Chanel, a jako získala si tuhletu přezdívku, protože cokoliv si oblíkla, fakt jako cokoliv, tak se během krátké doby, protože samozřejmě fanoušci a faninky, no spíš faninky, si to hodně všímali, tak to se během krátké doby vyprodalo. Je to takový jako spíš stroj na prodávání věcí a oblečení. Její příspěvky vlastně na sociálních sítích dokážou během několika minut ovlivnit prodejem hodních značek po celém světě, takže co? Takže se samozřejmě každý snaží získat si pro sebe. Tak to je 10. místo. Krom toho, že to je modní ikona, tak taky zpěvačka Jenny. A na desítce máme Mimi Web, což je další sympatianda. Tý, když bylo tak okolo 15, ona se do té muziky dostala docela relativně brzo, tak jako dala tomu svoje, protože dojížděla pravidelně několik hodin vlakem na hodiny zpěvu do Londýna, a když už teda člověk tomu dá tolik, tak z toho samozřejmě musí časem něco jakoby vylézt. Její první hit se rozšířil na TikToku, sociální sítě prostě vedou, co si budem povídat, dřív než ho začala hrát většina rádií. Dneska už je to celkem běžná cesta k úspěchu, ale v době, kdy to začínalo, to znamená, kdy ona s ním vyjela, tak to byla spíš výjimka. Tak jdeme na to. Desítka Jenny a devítka Mimi Web a NZY.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Mimi Web, což je přezdívka v podstatě pro zpěvačku, která, já jsem s ní viděl pár rozhovorů, je fakt jako hodně sympatická, furt je vysmátá, hrozně vychechtaná a má hodně zajímavý hlas, takhle přimluvení. Při zpěvu taky, ale přimluvení to je ještě jako takový znatelnější. Každopádně my jdeme dál, protože před námi je vlastně první novinka v dnešní relaxádě, budou celkem 4. Ta novinka tady vždycky třeba nahradí něco, co vypadlo, nebo někoho, kdo vypadl v tom minulém kole, protože je takový pravidlo, že po 5 kolech, pokud písnička už prostě pak už nejde dál, nahrazuje ji novinka, vy máte z čeho opět vybírat. Takže jdeme na to. Patrik Malý a Sebastian, já jsem to hodně dlouho natahoval, než jsem řekl, že vlastně se jedná o českou novinku. Tohle to není jejich první duet společný, tak uvidíme, jak si skladba, která se jmenuje prostě jednoduše 2005, psáno jako letopočet, jak si povede. A hned potom si dáme Viktorii Monet, co si budeme povídat, tahle ta dáma, když získala Grammy jako interpretka, to znamená jako zpěvačka, tak si na to musela hodně dlouho počkat, celých 10 let, což v podstatě z ní dělá příklad toho, že trpělivost se vyplácí. Ona dělala muziku pro všechny ostatní, no a potom jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, možná i víckrát si udělala muziku pro sebe, zapěla jí a Grammy z toho prostě bylo. Takhle to začíná.
1: Novinka relaxády.

Sedávej zpěvačko v koutě, budeš-li nadaná a trpělivá, najdou tě. To je přesně příklad Viktorie Monet, kterou jsme si tady před chvilinkou pouštěli jako vlastně osmé místo. Je to tak? Minulé novinka. Dneska osmé místo, takže se vyplatilo. Dlouho psala pro ostatní, jen se dostala Grammy, tak už se to začalo valit. Každopádně jdeme dál, protože před námi je, jestli se dobře díváme, druhá novinka. Tam je Gracie Abrams, což je zpěvačka, která je velmi talentovaná. Nedávno vydala třetí studiové album Daughter from Hell. To je něco pro rodiče. A je to taková emotivní zpověď zpěvačky, která jako každý mladý člověk kolem dvacítky v dnešní době bojuje s nejistotou, osobním růstem a takovým tím turbulentním životem. Jednou si nahoře, jednou dole. Takže to je druhá novinka a hned potom to trošku rozjedem, protože je tady Lukas a Steve. Známá to dvojice, oba dva skvělí DJové a zajímavostí je, že oni normálně pracovali a co se týče hudby, tak to byl jenom jejich koníček po večerech. A ještě taková specialitka, oni na svých vystoupeních docela dost často improvizujou, to znamená, nemají žádný stálej playlist a hodně reagují na publikum. A to se mi líbí. Novinka.

0: Lukas a Steve, dva producenti, dva DJové, na jejich pařbu bych určitě šel, hrajou na hodně takových těch větších letních festivalech a musím uznat, že to umějí a že to určitě taky umějí pořádně rozjet. Jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo, tentokrát bez novinek. Na 6. je chlápek, který má můj obdiv, protože jednak dělá svoji muziku, jednak k tomu má i vymakaný vizuální vystoupení, to znamená taková ta vizuální stránka těch vystoupení. Zvolil zajímavé jméno, protože on se píše, a teď to řeknu po písmenech, Adon X a S, ale samozřejmě čte se jako Adonis. Má to schválně takový ten modernější zápis, ono to přece jenom poutá. To je takový to, když dáte třeba do jména číslovku a podobně. Každopádně dneska 6. místo, je to vlastně nejvýše položená novinka, minule byl novinkovej, dneska na 6. místě, Cherry on your cake, tak jsem na to docela zvědavej. Já si prostě myslím, že ten se tam dostane do té první trojky strašně brzo. A hned potom na 5. Taky zajímavý sdružení, Chris Cross Amsterdam a spolu s nimi Luisa Sonza. Ten Chris Cross Amsterdam, to jsou dva bráchové a spolu s nimi ještě jejich dlouholetý kamarád. Možná si vzpomenete někdo na Chris Cross v 90. letech, to byli takový ty blázni, co nosili všechno na ruby a byla to docela velká móda v té době. A Luisa Sonza, ta je zvláštní tím, že ona vlastně natáčí hudební videa doma a dodneska patří mezi nejstreamovanější brazilský zpěvačky. Nevím teda, já jsem se na žádný její video nedíval, ale jestli je to dobře, a to se mrknu, jestli je do toho dobře rostlá Brazilka, tak jako to se nedivím, že je nejstreamovanější, že jo? Co si budeme povídat? Tak jdeme na to. Adonis a Chris Cross Amsterdam.
1: Relaxádio. 6. místo.

0: Budeme povídat k dnešnímu, to znamená slunečnému počasí a vůbec k tomu létu se tahle muzika určitě hodí. Christos Amsterdam a Luisa Sonza a minulé sedmý, dneska pátý, to znamená jdou směrem vzhůru. Jak jsou tady dlouho? 3 týdny? No tak to si myslím, že na tu trojku ještě určitě mají. Uvidíme, závisí na vás, jak budete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože tam vlastně rozhodujete o tom, co se objeví v té příští relaxádě. Ale to zase až za týden, to znamená příští středu od 18 hodin. Tak jdeme dál, před námi je další novinka v pořadí třetí. To je taková jako novinka plná tajemství, by se dalo říct, protože když bych vám řekl Lukáš Holoubek, tak vám to asi nic neřekne. Když vám ale řeknu, je tu Lukas, nová tvář české hudební scény, no tak budete aspoň trošičku zvědaví. Je to takový, nechci říct klučina, to by znělo blbě, ale je to prostě nová tvář české hudební scény, u toho bych asi zůstal, je pod dost velkým vydavatelstvím, který by si jen tak někoho nevzalo, takže předpokládám, že asi něco musí umět. Má už za sebou jeden single, který jako docela bodoval, teď přišel s trošku energičtější skladbou, která se jmenuje Dirtbag. Tak dáme se do toho, budeme mu držet pěsti, protože český muziky v uvozovkách, zpívanou anglicky, tak jako těch tady není nikdy dost, třeba se dostane do té základní desítky a půjde směrem nahoru. No a pak hned, to je ten střed s tou starou generací, by se dalo říct, jsou tady pánové, kteří jsou spolu více než 50 let, jsou 4, jsou to legendy, jsou z Irska, jmenují se U2 a jejich skladba, která se jmenuje Street of Dreams, prostě dneska na 4. místě. Je to tak?
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Tolik YouTube, Street of Dreams, když se podívám do pořadí, do toho dnešního, tak je to čtvrté místo, bramborová medaile, to musí být kluci hrozně naštvaný, doufám, že jim to nikdo neřekne. Každopádně proslýchá se, a já jsem to na pár hudebních serverech i čet, že tohle je vlastně taková jakoby předzvěst nového alba, ale oficiálně to ještě nikde nepotvrdili, že by snad na podzim mělo něco nového vylíst. Uvidíme, Street of Dreams čtvrtý týden, tak doufejme, že do toho příštího týdne se ještě na ten stupeň vítězů pánové podívají. Teď ale jdeme dál, protože před námi je čtvrtá novinka, zpěvačka, která je z Polska, tedy od našich sousedů, má za sebou relativně dost hitovek a člověk by z těch písniček ani neřekl, jakože to je polská zpěvačka. Čekali byste tam nějaký to šišlání a tohle stade pak. A Blanka naspívala spoustu skladeb, které jako se chytaly. Nejznámější třeba si možná vzpomenete Solo, to jsme i nedávno měli, nebo nedávno, prostě je to už pár týdnů, ale měli jsme ho v hitparádě a vedla si docela dobře. Tentokrát se vrhla do fotbalové melodie a protože tomu já moc nerozumím, tak to prostě a jednoduše jenom pustím. Tak v zápětí za tím bychom měli mít zajímavou dvojici, Justy a spolu s ní zpěvačka Sam Harper. Mimochodem Justy je sice DJka a producentka, která pochází z Litvy, dlouhodobě ale žije v Dánsku. No a když se dali tyhle ty dvě dohromady, vznikla z toho skvělá muzika. Za chvilku si to pustíme.

chtěl ještě posunout nahoru. Nevím, má před sebou poslední týden nebo dva, ještě uvidíme, ale je to Madonna, to já mám prostě rád. Jako, i když říká se o ní, že ta její muzika je pořád stejná, ale já tvrdím, že to není pravda, že ona vždycky s něčím experimentuje a ještě k tomu má jako vždycky úžasnou show a tu koncertní vůbec. Jinak nedávno vydala nový album, to je jasný. Na ten věk, který jako má, tak je ten zvuk je úžasný. Pravda je taková, že ten zpěv je trošičku jako furt stejný, ale mně se prostě líbí. Takže Madonna Danceteria, navíc je to taková jako podsta legendárnímu stejnojmenému klubu, kde na začátku 80. let Madonna odstartovala svou hvězdnou kariéru, která trvá v podstatě do dneška. Tak držím pěst, má před sebou ještě, no říkám, jeden nebo dva týdny, minule z třetího místa na dnešní druhé, budeme držet pěsti. Jdem na to, druhé místo, Madonna, Danceteria. Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé.

0: Je Madonna prý přišla kdysi dávno do New Yorku s 35 dolary v kapse. Dneska asi měla nějaký dobrý sporožíro, protože jich má drobátko víc a myslím si, že nějaký existenční důvody jako vůbec asi jako nějak nejítne to. Nemám to správný slovo, ale prostě a jednoduše už je to nezajímá. Jdeme dál, protože Denseteria to bylo druhé místo. Z třetího na druhé. Držím jí pěsti, aby vylezla aspoň na tu jedničku. Já si myslím, že si to zaslouží. Ne, že by jí něco přidali, to ne. Ale tak jako končit na prvním místě je vždycky lepší, že jo? Na prvním místě dneska je, a to se dozvíte za chvilinku, protože před námi je ze všeho nejdřív rekapitulace, abyste věděli, pro co hlasovat na www.radio-relax.cz. Tam si rozkliknete nahoře v té horní liště Relaxádu. No, je to na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace.

Když se do toho dva chlapy opřou, tak je z toho dobrá muzika. Patrik Malý a Sebastián. Já jim teda hodně držím pěsti, protože ty by se do té desítky měli dostat. Písnička, která se jmenuje 2005, vzpomínání na minulost a první novinka dnešního vydání na dvojce Gracie Abrams. Za mě je to taková spíš uspávačka hadů, no na druhou stranu tato muzika v současné době frčí, takže uvidíme, bude to těžký boj. Třetí novinka, Lukas a Dubek, sice anglický název, ale český.

údajně další naděje české pop music, by se dalo říct, tak uvidíme, kam až to dotáhne. Dneska to je třetí novinka. Na čtvrtém je Blanka, která má

0: Mimochodem Blanka je z Polska, takže jako bychom jí mohli dát ze zvědavosti, jak to dopadne, nějaký ten hlásek a posunout jí směrem nahoru, to znamená do té desítky. Teď jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Další taková rádoby pohodová, pro mě zase uspávačka, hadu Jenny, Less Than a Lover, mimochodem ona si na ten úspěch čekala hodně dlouho, takže jo, z novinek bych jí určitě popostrčil trochu vejš, když už se sem dostala, tak ať ukáže, co umí holka, na devíce, Mimi Web, Ensemble.

Osmé místo, minule novinková Victoria Moneta, Reach Out. Na sedmém místě jsem čekal jako větší posun, protože to bylo pouze z osmičky, dva pánové, kteří jsou tady druhý týden, takže ještě mají nějaký čas. Lukas a Steve, a jestli pojedete na nějakou letní akci, tak se na mě vzpomeňte. Muzika Akorát.

Když už spolu někdo vydrží přes 50 let, tak si zaslouží, aby v té hitparádě, to znamená v té naší relaxádě, se dostal výš než na čtvrté místo, kde jsou dneska U2 Street of Dreams. Navíc mě přijde, že s touhle skladbou se tak jako s oblivou, já to říkám, vrací zpátky ke kořenům, jako je tam ten jejich charakteristický zvuk, mě se prostě YouTube líbí a s tím se nadělám, no, držím mi pěsti. Na trojce, Justy a Sam Harper, Just a Little.

Další skoro taneční věc, aby jsme tady dneska večer neusnuli. Dostaneme se na dvojku, tam je Madonna. Už toho před sebou moc nemá, teda teď nemyslím životně, ale co se týče účasti v relaxádě, Dance Eteria, dneska druhá.

0: A pojďme na první místo, protože tam je to pro mě jako fakt hodně překvapivý. Myslím si, že to bude překvapivý i pro vás. Pozor, dvojka, Slávek Fam a Polygarant. Co si budem povídat, tyhle ty dva by nikdo asi nedával k sobě. Každopádně Polygarant je taková jako osůbka, která je hodně známá. Nedávno snad měl vyprodaný i Karlín, Foro Karlín. Taky udělal takovou platformu pro talentované umělce. A to nejenom jakoby z audiovizuálního světa. Chce tam dát prostor mladým tvůrcům z oblasti hudby, fotografie, grafického designu i filmu a tak dále. No, každopádně dobrý počin, možná, že Slávek Fam je takový jako první výsledek z toho. A musím teda uznat, ještě už ho poslouchám 4 týdny v relaxádě a klobouk dolů. Myslím si, že hlasově výborný, hudebně výborný, takže to první místo dneska, a to si chci bejt jistý, si určitě zaslouží. Navíc je tady dneska poslední týden, tak si ho užijte spolu se mnou.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 16. srpna.
0: Tento den roku 1953 se narodil James J.T. Taylor, zpěvák a kytarista amerických Kool & the Gang. O rok později se narodil držitel 3 Oscarů, kanadský režisér, který dal světu Terminátora, Vetřelce a Titanic, James Cameron. Roku 1957 se narodil Tim Ferriss, člen australských Inexis. O rok později přišla na svět královna popu, Madonna, která si ve stejný den, o 27 let později, vzala v Malibu za manžela amerického herce Seana Penna. Rozvedli se o 4 roky později.

1969 se narodil držitel prozatím dvou cen Grammy, legendární rapper LL Cool J. Roku 1975 oznámil Peter Gabriel odchod z Genesis. Na místě zpěváka jej vystřídal Phil Collins. O dva roky později, v 77. zemřel ve věku 42 let v Memphisu král. Ještě dnes ale mnozí věří, že Elvis žije dál. Roku 2004 tento den zemřel při tragické nehodě u Karlových Varů hokejový trenér Ivan Minka. Relax Radio. Relax.

0: Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Rádio.